0: Európa 2. Tvoja hudba. Na maximum.
1: Ja ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink, cink, keby nezahrába, tak ho predám. A robím si srandu, ja milujem.